0: šťastne. Šťastnou hodinkou 20-násobnou.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.